0: Faz mi antro vou, arei na 8.503.
1: Aluan fan pala lamba vou am ni valu ra alna, ni la tsine ni cham juma.
2: Yeah!